0: ručí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo tančí pívka na naší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Hodiny bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Jsem doktor Dumbledore, na smutek léky mám.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Máme jsme kličkovanou, vždycku znáš.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Rádio Český Blaník.

nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věřím

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
1: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Club. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebívlicích.cz.

řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Dobré ráno, i dnes, tedy 7. jste si pustili Rádio Blaník. Máme 7. května, je čtvrtek a já vám přeji krásné dobré ráno. Hezké stávání s pohodovou českou písničkou, třeba od Krištofů. A tak dávám sásku na tvoji lásku. Michala Hrůzy. Přišel jste na dání, probudila můj život trochu vratký. A nebo Dalibor Jandy. Jsme rádio Český Blaník, to rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Dobré ráno přeji. Počasí na Českém Blaníku. Dnes bude většinou oblačno, nejprve výjimečně přehánky po ránu a dopoledne a odpoledne už protrhávání oblačnosti. Ale pozor, k večeru ojediněle opět bouřky. Teploty přes den 17 až 21, na západě Čech většinou do 15 stupňů. Naopak na jihu Moravy to může být i 23.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

0: Přeje Hanka Kuterová. Opozice ve sněmovně zamezila schválení sporné novely upravující pravidla sestavování státního rozpočtu. K návrhu se poslanci vrátí příští středu. Do závěrečného schvalování se ale podařilo poslat zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Ten by měl činit dvakrát 15 000 korun. Sucho se prohlubuje ve Zlínském kraji, do odvolání už platí zákaz rozdělávání ohňů. Omezené je také používání pyrotechniky či provoz parních lokomotiv. Dodržování zákazů kontrolují po celém kraji hasiči a hříšníky budou pokutovat. Vládní koalice chce zavést povinné kastrace toulavých koček. Organizovat a platit ze svého by je měly obce. Tyto ale odmítají. Na takovou finanční a administrativní zátěž nemají kapacity. Počet toulavých koček se napříč republikou odhaduje na 30 tisíc. Do Krkonoš se po víc než 300 letech vrátili medvědi hnědí. Díky projektu Medvědí stezka v Janských Lázních si dvojice Michal a Alice pomalu zvyká na nový domov v horském lese. Pokračuje už mluvčí stezky Zdeněk Pop.
1: Návštěvníci je mohou pozorovat z bezpečné výšky přímo z lávky mezi korunami stromů. Jejich výběh má přibližně 5400 metrů čtverečních a je zasazen přímo do krkonošského lesa. Medvědi tu tak mají přirozený terén, stromy, brlohy, vodní plochu, krmeliště i klidovou zónu.
0: Důležitou součástí péče o medvědy je pestrá a vyvážená strava. Většinu jídelníčku tak tvoří ovoce a zelenina. A tím zprávy končí. Vám ještě jednou hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin 3,5 minuty, hezké ráno, to čtvrteční přeje Martin Císař a tohle už je zpěvačka Jana Kratochvílová. Hezký poslech a dobré ráno všem.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla jsi mi z nebe.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, půl minutky máme po čtvrt na sedm. Právě dnes máme 7. května, svátek mají Stanislavové, všechno jen to nejlepší. A narozeniny Tereza Brodská, známá česká herečka. Je to také český herec, ale především zpěvák Adam Mišík, ten má 29. Dnes tu máme rok 1945, připomínka události staré 81 let. V Praze probíhaly boje, německé jednotky se nechtěly zdát, odstřelovaly hlavní město Stanků a také Děl. A ještě se podíváme do roku 2008, to už je veselější zpráva, to zahájil provoz Aquapark Aquapalace Česlice u Prahy. A teď je tu Vladana Horáková, která je ředitelkou právě Aquapalace a má jednu dobrou zprávu. Prý už tady jede divoká řeka, je to tak?
1: Přesně tak. My jsme teďka už na krásné letní počasí otevřeli spodní část zahrady a to nejdůležitější, na co spousta návštěvníků čeká, je otevření divoké řeky, která je každý den v provozu.
0: Tak už to všechno jede a to je dobrá zpráva. Za chvíli Krištof, Lucie Vondráčková, anebo tu mám krásný duet. Ta pusa je tvá. Hany Zagorové a Petra Reska. Dobré ráno.
2: Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Ta pusa je tvá, už máte za sebou takové to správné psí raní olíznutí, že ještě ne, já teda jo, Elza mi dneska mlaskla po ránu, to byla jedna báseň. Nicméně pejskům tedy všechno jen to nejlepší. A já koukám do psího kalendáře. Dneska máme 7. května, kdože tam je? Vidím jméno Benji, tak Benji dneska slaví, tak všechno nejlepší od českého blaníku. Za chvíli informace o počasí a potom skupina Hop Trop anebo Lucie Bílá. Dobré ranko.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
8: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Český blaník.
12: Český blaník.
13: Český blaník.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Tak tohle byla rozhodně Lucie Bílá, 6,5 minuty po půl sedmé. Na Českém Blaníku se podíváme na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Aktuální situaci pro nás monitoruje Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno. Na obloze je hodně oblačnosti, na některých místech je ale dokonce polojasno, jako například ve střední části Čech. Teploty jsou většinou mezi 9 až 13 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jsou teploty dokonce i nad 15 stupňů. Prší jen ojedinile, a to na severozápadě a severu Čech.
0: Milátko, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude většinou oblačno, nejprve ojedinilé přehánky, během dne postupně od západu místy a ojedinile se ještě mohou objevit i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 15, naopak na jihu Moravy naměříme dnes až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 8, to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů.
0: Co zítra ve sváteční den a dny další, sobota, neděle, jak to vypadá?
2: Pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinilé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinilé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco teplej, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojedinilé při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Tak jo, díky moc, Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Mějte se krásně a pěkné ráno přeji.
2: Naslyšenou.
1: České ráno na Českém Blaníku.
0: A na Českém Blaníku teď Dalibor Jandel s písničkou Kde jsi a dáme si i jednu slovenskou, Adam Ďurica a jeho mandolína. Hezké ráno a krásný celý den, je čtvrtek 7. května. A jste s námi, děkujeme.

0: Opice a písnička Mandolína, tady je Český Blaník. Českým Blaníkem a s Blaníkem můžete oslavit samo sebou 27 let Rádia Blaník a slavit se bude na Konopiště. Ovšem, vstupenky už nejsou, ale budou. Nějaké jsme pro vás ještě takové ty podpultovky schovali do našeho vysílání. Takže máte šance opět vyhrát vstupenky na Konopiště. Jak na to, na všechno prozradím v těch dalších dnech v našem vysílání. A prozradí to i mý kolegové, ať už je to kolegyně Veronika nebo Michal. Co dál tady u nás, tak za chvíli třeba do celé Marek Ztracený Zastav mě, anebo Málo mě zná, a to bude i Iveta Bartošová. Hezký poslech a dobré ranko.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Sparta Fest.cz.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Český blaník.
7: To je blaníček.

0: Tohle je České ráno na Českém Blaníku. Vaším průvodcem je moje maličkost, tady Martin Císař, a já vám všem přeji krásné dobré ráno. Před námi 3 volné dny, no to je paráda. A já tu mám ukázky 3 písniček, které vám budu hrát po 7. Třeba Olinko Lounovou. Dále nabídnu Miraj. Nebo partičku plzeňáků, skupinu Turbo. Proč vás překáží láska v pasách? České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník i po ránu, tak ať se daří, skvělé ranko.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaký dnešní den bude? Zpočátku většinou polojasný, odpoledne spíše oblačný až zatažený, ojediněle očekávejte bouřky, teploty do 21, na jihu do 23 a na západě pro změnu pouze do 15 stupňů. A teď se podíváme na silnice, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí a kde.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na trase mezi Jaroměří a Náchodem u Velkého Třebešova se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě probíhá úklid vozovky od provozních kapalin. Silnice je dočasně neprůjezdná. Počítejte se zdržením. Na dálnici D35 na 258. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc dejte pozor na pneumatiku na vozovce. A na trase ze Vsetína na Rožnov pod Radhoštěm v lesním úseku za Dušnou došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Počítejte tam s omezením.
0: I vaší dopravní informaci můžete přidat do schránky Českého Blaníku, tedy do našeho WhatsAppu 720 83 63 07. To je to jediné a správné číslo k nám. Rádio Český Blaník přeje šťastnou cestu.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno u dalších zpráv přeje Hanka Koterová. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Důvodem je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové nutná úprava databáze kvůli novele stavebního zákona.
8: Tento krok je nezbytný i z pohledu zajištění procesní bezpečnosti pořizování změny číslo 2 územního rozvojového plánu, který má vymezit akcelerační oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
7: Odklad o jeden rok, tedy do konce června příštího roku, teď musí schválit Senát. Napětí mezi vládou a Petrem Pavlem kvůli účasti na summitu NATO graduje. Zítra o tom bude hlava státu jednat s premiérem Andrejem Babišem. Hrad nově zvažuje i možnost podat kompetenční žalobu. Rozhodnutí ústavního soudu by pak prezidentovi mohlo uvolnit ruce v plánování zahraničních cest. Mateřské školy v Jablonci nad Nisou mají po zápisech ještě volná místa. Přijmout tak můžou i dvouleté děti. Pokud tedy rodiče zvažují jejich přihlášení, neměli by váhat. Místa se rychle plní a přihlásit je možné také dítě, které dosáhne 2 let do konce letních prázdnin. Do lotyšského vzdušného prostoru podle tamní armády vletěly 2 neznámé drony směrem z Ruska a zřítily se. Na místo dopadu dorazily jednotky bezpečnostních sil, policie a hasiči. Ve 3 regionech Lotyšska úřady proto vydali varování a vyzvali obyvatele, aby nevycházeli. Tím zprávy končí. Vám hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin 4 minuty, Český Blaník, České ráno s Martinem Císařem a tohle je kapela Turbo.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: České ráno
2: na Českém Blaníku.

0: Golden Kids na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Dobré ráno přeji všem, za chvíli Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a Dítě Štěstěny a písnička Memento Mori Olgy Lounové. Ovšem, ta, která nás teď zajímá nejvíc, je od skupiny Zoo. Už se blíží čas sluhu. Jak to s ní je, ptám se Honzy Kolouska.
3: Písnička Čas sluhů, neboli Už se blíží čas sluhů, vznikla jako kolektivní dílo z dílny skupiny Zoo v 90. tuším prvním roce a pamatuju si, jak jsme ji nahrávali v Otvovicích u Honzy Hrubýho, který tam měl takový prostě studíčko a potom ve sklepě v nějakém paneláku od příbuzných Jirky Chlumeckýho a pak se tam dohrávaly ještě nějaký věci, nějaký smyčce a tak dále. Takže trvalo to chvilku, ale myslím si, že to stálo za to. Ta písnička vznikla až po filmu. To byl film Čas sluhu, na který skládal hudbu Jirka Chlumecký a potom se vzal z té hudby vlastně motiv a dotvořila se písnička, já jsem k ní napsal text.
0: Tak ji posíláme právě teď tady u nás.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: A ještě po ránu to, co nás zajímá, to je přesný čas, máme minutu po čtvrt na 8.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová, písnička Memento Mori. Posloucháte rádio Český Blaník, já vám přeji krásné dobré ráno a za dvě minuty už bude 7:30. Co dál tady u nás, tak jedna česká, jedna slovenská, Eláni od Tatier k Dunaju, anebo Marie Rotrová, ten vůz už jel a koukám do kalendáře, vidí jméno Stanislav. A tak vzpomenu samozřejmě na Standu Hloška. Stando, všechno nejlepší k svátku a Stanislavům vám všem, pánové, všechno jen to nej, hlavně zdraví. To je nejdůležitější, to říkám pořád. Za chvíli informace o počasí, jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A to nejen dnes, ale také po další tři dny. To se dozvíte za chvíli tady u nás. Dobré ráno.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Co Čech, to rekordman.
13: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
12: Pojďte si s námi o nich povídat.
13: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
12: Co Čech, to rekordman.
13: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Ještě 5 minut a máme 7:45.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hlásí se meteoroložka Milada Křížová. Hezké ráno, jak je v Česku, Miládko?
2: Dobré ráno. Na obloze je hodně oblačnosti, na některých místech je ale dokonce polojasno, jako například ve střední části Čech. Teploty jsou většinou mezi 9 až 13 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jsou teploty dokonce i nad 15 stupňů. Prší jen ojediněle, a to na severozápadě a severu Čech.
0: Dobře, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude většinou oblačno, nejprve ojedinělé přehánky, během dne postupně od západu místy a ojedinělé se ještě mohou objevit i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 15, naopak na jihu Moravy naměříme dnes až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 8, to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů.
0: Zítra sváteční den, potom 2 dny volna, jaké tyhle dny budou?
2: Pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinělé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco teplej, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojedinělé při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Tak moc krát díky, mějte se krásně, hezký den.
2: Slyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Ještě 3 minuty a máme 7:45 a hrajeme si dál české písničky, které máte rádi. Tohle je František Nedvěd a jedna velká pravda. Písnička je lék a na tom něco bude.

0: Skupina Čenasky a písnička Vakuum, posloucháte rádio Český Blaník. Dobré ráno vinčuje vše Martin a za 12 minut už celá tady osma. Před námi čas, kdy můžete vybrat písničku podle vašeho výběru na vaše přání pro někoho z vašich kamarádů, přátel anebo známých. Je to pouze na vás, bude česká anebo slovenská. Dejte nám vědět, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici, a to na čísle 720 83 63 07. Dvě šance, napsat zprávu anebo namluvit nějaký ten zkaz a my ho okamžitě předáváme do vysílání a hrajeme podle vás. Samozřejmě vyhrává první zpráva, která přijde. Takže v tuhle chvíli 720 83 63 07. To je číslo na Český Blaník. WhatsApp k dispozici. Co dál? Tak třeba Mira, já vedle tebe usínám. Potom si dáme také olympiky a vlak, co nikde nestaví. Tak buďte v pohodě a hezké ráno s námi.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Skvělé, maximálně pohodové, dobré ráno. Posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou třeba Dani a Landa.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rád.
0: V další hodince i Jelen.
1: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
0: A nebo Život je krásný skupiny Krištof.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: Český Blaník, to je to rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ranko přeji.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den, tedy čtvrtek s datem 7. května, bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku většinou zatažený, místy oblačný, ráno a dopoledne v Čechách i polojasný. Jinak během dne ty teploty většinou mezi 18 a 21 stupni, na jihu, jihovýchodě České republiky to může být 23 a naopak na západě pouze do 15 stupňů. Toliko počasí, pojďme se podívat na silnice.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Na dálnici D1 na 275. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní auto, s opatrností projedete. Na dálnici D4 na 58. kilometru směrem od Písku na Prahu taky stojí u krajnice poroukané auto, i tady dejte pozor. A na příjezdu do Břeclavy směrem od Mikulova leží na cestě sražená srnka, tak i tam opatrně.
0: Díky za informace, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dejte vědět WhatsApp Českého Blaníku k dispozici na čísle 720 83 63 07. Přeji šťastnou cestu, dobré ráno.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
11: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Český premiér proto potvrdil, že za vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pojedou na návštěvu Estonska. Na konci května tak spolu s estonským prezidentem zahájí Estonsko-české podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti. Letos už hlava státu z pobaltských zemí navštívila Litvu a Lotyšsko. Na prodloužený víkend si Praha naplánovala výluku metra. Linka C kvůli opravě trati od zítřka do neděle pojede omezeně. Obousměrně se uzavře úsek od stanice Kobylisy až po Pražského povstání. Jak v takovém případě cestovat, poradí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
13: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelné na tramvajová linka číslo 17.
12: A k využití bude i autobusová linka XC. Armáda začíná projektovat úpravy areálu letiště v Líních u Plzně. Využívat ho budou vojáci, kteří už mají hotovou studii pro základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Vám krásný den.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin, k tomu 4,5 minuty posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli budeme hrát písničku na vaše přání. Tentokrát to bude skupina Olympic. Tohle už je Čechomor a já přeji hezký den.

0: A je to tady. Pojďme hrát písničku podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dobré ráno, moc bych ráda nechala zahrát písničku, a to pro kolegyně Janu a Jiřinku. Byla by to písnička skupiny Olympic, Okno mé lásky. No tak já ji posílám, a to velice rád, protože tuhle písničku, to já teda taky můžu.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za 3 minuty už bude 8:30. Za malou chvíli se podíváme na počasí v České republice, co nás čeká dnes, ale také 3 dny volna. Také zamíříme do Lužné u Rakovníka, tamní železniční muzeum totiž o víkendu ovládnou parní lokomotivy. A více za chvíli z našeho vysílání. A dál si budeme hrát třeba Karla Zicha, Jirku Korná, Hanu Buštíkovou a Cindy, anebo Jelen a Všude zdejší. České písničky, které máte rádi. Ty jsou tady doma.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: Májové dny v onlineshop.cz.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
17: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
18: No jasně, super.
17: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
18: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
17: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
18: Pánové na burger s trhaným masem.
19: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Český Blaník.
5: Český Blaník.
4: Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A sleduje také české, moravské a slezské počasí. Milada Křížová prozradí, jaký bude dnešní den.
2: Dnes bude většinou oblačno, nejprve ojedinělé přehánky, během dne postupně od západu místy a ojedinělé se ještě mohou objevit i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 15, naopak na jihu Moravy naměříme dnes až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 8, to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů.
0: A co další dny, jaké budou?
2: V pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinělé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco tepleji, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojedinělé při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Tak moc krát díky a pojďme si hrát. Jelena písnička, všude zdejší pohled na hodiny, 7 minut po půl deváté, posloucháte Český Blaník.

0: Slovenská skupina Tým a český Blaník právě teď. A teď jedna pozvánka, míříme do Lužné u Rakovníka. Tamní železniční muzeum totiž o víkendu ovládnou parní lokomotivy. Co všechno tam můžeme vidět a zažít, to nám prozradí mluvčí nadačního fondu Svět železnice Petr Slepička.
1: Areál železniční expozice v Lužné ožije o víkendu 9. a 10. května tradičním setkáním parních lokomotiv. Čekají nás hvězdicové nostalgické jízdy do okolí, na které vyrazí Matilda, Šudibilka i Šlechtična. Jízdenky koupíme na místě. Připraveny jsou také komentované přehlídky na točně a radí i večerní fotografování. V provozu budou úzkorozchodné parní váčky, občerstvení, odborníci nás provedou expozicí zabezpečovací techniky a po celý den bude přístupný i Masarykův salonní vůz. Akci si užijí i rodiny s dětmi.
0: No paráda, zdravíme do Lužné. Pro Šotouše je to účast v podstatě povinná. A my se vracíme k písničkám. Za chvíli Iveta Bartošová, Projektil nebo Jirka Schillinger. A těší se také má báječná kolegyně Veronika Rážová. Mějte se skvěle, užijte si dnešní den a zítra krásně odpočívejte, třeba i s námi, s českým Blaníkem.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
14: Český Blaník.

0: Opět a Radeček na Českém Blaníku a já vám něco prozradím. Právě teď je tu 9. hodina. Já mám totiž báječného kolegu Martina Císaře a ten celé své vysílání vypočítává, aby mi vycházely písničky tak, abych poprvé promluvila přesně úderem 9. Tak Martine, děkuju. No a pojďme se podívat na to, co nás tu čeká mezi 9. a 10. Třeba Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadé.
0: Taky kapela Činasky. Možná, tedy zcela určitě.
1: Možná. Zdá, možná váš...
0: A dáme si i Leška Semelku a Jména.
1: A kde teď jsou tvoje zvláštní jména, já.
0: Taky vám můžu slíbit, že dorazí náš drahý Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit. Co přinese, to zatím nebudu prozrazovat. Počkejte si na to ještě chvilku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak nám zapršelo a lehce se ochladilo. Očekávejte, že po většinu dne bude dnes oblačno, jen výjimečně přehánky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Moravě kolem 23, takže pokud se chcete o něco víc ohřát, můžete vyrazit právě tam. V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Tak co? Našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
10: Na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzinky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na 3. Velké šelmy přitahují pozornost lidí napříč Českem. V Janských Lázních si na nový domov zvykají medvědí sourozenci Michal a Alice, kteří se kvůli osiření nemohli vrátit do přírody. Pokračuje mluvčí Stezky korunami stromů Krkonoše Zdeněk Pop.
12: Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou stezky. Návštěvníci je tak mohou pozorovat z bezpečné výšky přímo z lávky mezi korunami stromů. Jejich výběh má přibližně 5400 metrů čtverečních a je zasazen přímo do krkonošského lesa. Medvědi tu tak mají přirozený terén, stromy, brlohy, vodní plochu, krmeliště i klidovou zónu.
11: Důležitou součástí péče o medvědy je pestrá a vyvážená strava. Přibližně 75% jídelníčku tvoří ovoce a zelenina. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Hodinu otevíráme Markem Ztraceným, tak se nezlob. Tak krásné ráno s Českým Blaníkem.

0: Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník přesně ve 9:45 a já jsem vám slibovala našeho dobrého kamaráda z Pelhřimova, tedy konkrétně z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit Pepína Vaňka. Ten nám každý všední den přináší nějaký ten pěkný kousek a v poslední době jsou to kousky blanické.
2: Další rekordní slunce Rádia Blaník bylo sestavené z jablek. Těch jablíček bylo 1200 a sluníčko mělo průměr 4 metry. A jak jinak, bylo to opět slunce k sežrání a my k němu gratulujeme.
1: Tak to je jedno chutnější sluníčko za druhým. My děkujeme, Pepíno, a těšíme se na příští kousek. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvilku si dáme Petra Kalandu anebo Dalibora Jandu.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Bob Dylan, Guns N' Roses a taky Petr Kalandra, Knockin' on Heaven's Door, tedy nebeská brána na českém Blaníku. Za chvíli už se podíváme na dnešní den, dnes máme čtvrtek 7. května a já vám prozradím, čím je dnešek významný. Do té doby vám pošlu činasky Věru Martinovou nebo Františka Donáta a Renesanci.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Standa Hložek, mohl jsem bejt tam, kde ty. Posloucháte Český Blaník, za chviličku bude 9:45. Dnes máme 7. května, kdy svátek slaví všichni Standové, tedy Stanislav. Přejeme všechno nejlepší a přát budeme taky Adamovi Mišíkovi. Právě tento váječný český zpěvák a herec totiž dnes slaví naposledy s dvojkou na začátku. Je mu 29 let. Tereza Brodská, tak ta také dneska oslavuje své narozeniny. Narodila se v roce 1968. No a také bychom mohli připomenout, že kdysi dávno, v roce 1458, se konala právě v tento den, tedy 7. května, korunovace Jiřího z Poděbrad. No a ještě jedno takové připomenutí. Určitě od nás slýcháte často, co všechno se bude dít v Edenu, tedy jaké koncerty se tam budou konat. No a právě tento úžasný stadion, multifunkční stadion Eden, byl otevřen v roce 2008, tedy před 18 lety, přesně 7. pátý. Tak to bylo jenom pár ohlédnutí zpátky do minulosti. No a teď už budeme koukat vpřed, protože nás to čeká třeba Karel Gott, Michal Tučný a nebo Hanka Zagorová s Petrem Reskem.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
3: Halo, halo! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6. pátý do neděle 10. pátý, a to na prodejnách i online. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: 3 ve 3.
14: To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
13: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
14: 3 ve 3.
13: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Lucie Vondráčková a Vzkaz v lahvi. Na Českém Blaníku za pár vteřin už odbije 10. hodina. Já vám přeju krásné dopoledne, právě teď je 10. Vy posloucháte Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi, a že jich i v té příští hodině bude víc než dost. Třeba jedna od skupiny Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu. Taky si dáme Babiho Daňka a Rosu na kolejích, tedy trampskou hymnu.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: A nebo Václava Neckáře a romantickou Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
2: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Tak zůstávejte na ladině na vlnách Českého Blaníku, protože těch českých písniček, které máte rádi, to bude skutečně víc než dost.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak sice zažíváme citelné ochlazení, ale není to nic příliš razantního. Očekávejte, že dnes se budou houpat teploty mezi 17. až 21. stupněm. Většinou má být zataženo, ale přehánky už se objeví jen ojediněle. Tu a tam se můžou vyskytnout i bouřky. Pokud se nacházíte na Moravě nebo pokud tam míříte, očekávejte, že tam bude o něco tepleji, až 23 stupňů. Na horách potom kolem 8 stupňů Celsia. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, naštěstí se nikomu nic nestalo. Začíná jarní sečení luk a polí. S ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony s termovizí. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá veřejnost k zapojení, říká koordinátorka Pavla Benetová.
10: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno, ani roztomilé gaučáky.
9: I když psík nikoho neuloví, na stres hyne mnoho volně žijících živočichů. A ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské Antuce včera prohrála Sára Bejlek. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli Miraj, Arnošt Pátek a nebo taky Marie Rotrová. A už brzy se spojíme s naší kolegyní Sárou Voldánovou. Co nám přinese? Počkejte si na to. Teď už Maruška Rotrová jako střapatá nohatá holka na Českém Blaníku.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno na Českém Blaníku. Na co byste neměli zapomenout, je pomáhat. A příští týden k tomu bude jedna taková vzácná příležitost. Víc už o tom má Sara Voldánová. Saro, já tě zdravím.
2: Hezký den, už příští středu 13. května vyjdou do ulic dobrovolníci, kteří budou nabízet kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, třeba jako moje babička, můžete mít doma už klidně 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letoška jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Smyslem sbírky není jen vybrat peníze pro onkologická pracoviště, ale také šířit osvětu o prevenci. Ke kytičce proto dostanete i informační leták. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete hotově přes QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
1: Tak děkujeme moc, Sáro, budeme si to pamatovat 13. května a víte co, my vám to tady ještě připomeneme. Teď už další české písničky. Babi Daněk, Ilona Čáková anebo Richard Miller, Srdce jako kníže Rohan.

0: kolejích, tak to je Vaby Daněk na Českém Blaníku. Já doufám, že si užíváte dopoledne s námi, s českými písničkami. A pokud byste přeci jenom měli trošičku jinou představu a chcete zahrát svoji oblíbenou, já vám už za pár okamžiků prozradím, jak a kdy na to. Za chvilku Václav Neckář, Tania anebo Slza se Celeste Buckingham na Českém Blaníku.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
7: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.

0: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
1: Konopiště 2026.
2: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
1: Buďte u toho s námi.
2: Vstupenky na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
1: Český Blaník.
3: Český Blaník.

0: Tak to je Ulica od kapely Elán na Českém Blaníku. 10 hodin 42 minut a já už vám prozradím, jak na to. Na písničku na přání. Napište na 720 83 63 07, kterou byste rádi slyšeli, taky komu ji budeme posílat a stejně tak se tam i podepište, je to úplně ideální. No a pokud nechcete psát, můžete i nahrávat. Naše možnosti jsou široké, můžete posílat SMSky klasické nebo SMSky na WhatsApp a nebo nahrávat hlasové zprávy na WhatsApp. Takže pokud tuhle aplikaci máte, zkuste toho využít. Já moc ráda vaše přáníčko pustím do éteru. Tak jsem zvědavá, jaká písnička to bude tentokrát. Už zhruba za půl hodiny tu bude písnička na přání. Do té doby něco od nás. Maja, Valdemar Matuška a nebo Anna K. O tobě i o mě na Českém Blaníku.
1: Izomat stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá baráda.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Vráži u Berouna za 4 miliony 300 tisíc korun. Rodinný dům v Radomyšli na Strakonicku za 8 milionů 490 tisíc. Pozemek k bydlení v Ostředku na Benešovsku za 3 miliony 300 tisíc. Byt 3+1 v Karviné za 2 miliony 790 tisíc. A garáž na Kladně v Kročehlavech za 755 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
8: Koncert pro všechny bezva lidi.
9: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
8: Těší se na vás i Petr Kolář.
10: Vladní si zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaní se přijďte, já se na vás moc těším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
9: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
11: Rádio Český Blaník.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Na českém blaníku Blues od Katapultu. 11. hodina je tu, s vámi Veronika Rážová. Budu s vámi i v příští hodině, kdy si dáme třeba Gampa.
1: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát, že bys to sám nebo...
0: Bude tu i jedna z nejslavnějších písniček Marka Ztraceného, Ztrácí. A těšit se můžete i na kapelu Jelen někde kolem.
1: Jestli si ještě někde kolem.
0: Tak to byla jenom malá ukázka písniček, které nám tu budou znít mezi 11. a 12. A jedna bude přímo dle vašeho gusta. O tu si píšete na 720 8363 07. Bude to už za nějakých 10 minut. Tak se těšte.
2: Počasí na českém blaníku.
0: Dnes naměříme v Čechách do 21 stupňů Celsia, na Moravě až 23 stupňů, a to především v jižní části. Na horách bude pouze kolem 8, tak se pořádně oblečte. Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 10 až 6 stupňů nad nulou. No a pokud jste zvědaví na zítřejší počasí, tak já prozradím, že během zítřka se nám rtuť teploměru vyšplhá maximálně k 19 stupňům. I zítra má být oblačno, místy i polojasno. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zprávy na českém plani.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Zvýšená citlivost zubů se v létě stává častým problémem. Konzumace studených nápojů a zmrzliny mohou potíže jen zhoršit. Jak jim předejít, poradí stomatolog Jakub Hladík.
10: Citlivost zubů lze snížit například používáním měkkého zubního kartáčku. Je vhodné čistit si zuby šetrnou technikou, což znamená kartáček přiložit proti dásni pod úhlem 45 stupňů a provádět jemné krouživé pohyby. A také si nečistit zuby i hned po konzumaci jídla a pití.
9: Ideální je počkat alespoň 30 minut. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dnes máme čtvrtek 7. května, 11 hodin a 5 minut, posloucháte Český blaník. Za chviličku už tu bude Petra Janu, taky Gump, písnička z filmu. No a ještě předtím Tomáš Klus, Nina. Tak hezké dopoledne.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tak to je Petra Janů. Koncert končí na Českém Blaníku. Co ale nekončí, je tok českých písniček, které máte rádi. A teď to tentokrát bude podle vašeho gusta.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: O tu si píšete na 720-836-3307. A tentokrát nám napsal Honza z Vrátnice. Ahoj do Blaníčku, prosím o písničku od Josefa Laufra, Artista, pro vás do rádia a všechny pracující. Tak Honzo, tím, že pracujete evidentně v té Vrátnici, tak ta písnička letí především i pro vás. Děkujeme za výběr a taky za připomenutí tohohle krásného hudebního počinu.
2: Písnička na přání.
1: Na Český.

0: I na Věru Špinarovou často vzpomínáme na našich sociálních sítích, tak se podívejte, protože je tam spousta hezkých videí, které třeba ani neznáte. Před námi jsou další české písničky, ale já bych také připomněla, že už v neděli slavíme svátek matek. No a slavíme i tady u nás na Českém Blaníku a tak budeme celou neděli hrát ty nejkrásnější české písničky, které jsou věnované právě maminkám. A že těch interpretů, kteří písničku věnovali mamince, není rozhodně málo. Tak se těšte na neděli, ale do té doby poslouchejte Český Blaník, protože už za chviličku tu budou třeba Pavel Bobek a nebo Karel Gott a jeho úžasná dcera Šarlotka.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na Koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
3: Sázím se, o co chcete, že na světě není.

Lenka Filipová, která se opět vrací po zranění na pódium a máme z toho velkou radost. Tohle byla její písnička Prý se tomu říká láska. 12. hodina je tu zcela přesně a po ní si dáme opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí. Dáme si i kapelu Lucie a její Šrouby do hlavy. A těšit se můžete i na Dalibora Jandu, toho, který taky vystoupí na Konopišti 30. května.

0: Ale těch českých písniček tu bude ještě daleko, daleko víc. Taky se budeme věnovat řidičákům, tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: I když se nám mírně ochladilo a trošku zapršelo, tak i přesto je venku pěkně. Dá se říct, že teploty jsou příznivé, až 21 stupňů Celsia naměříme. V noci se nám pak ochladí na 11 až 6 stupňů. Zítřejší sváteční den pak bude teplejší, ale přeci jenom naměříme v maximech 21 stupňů Celsia, i když obloha bude oblačná až polojasná. Jen tu a tam se mohou vyskytnout nějaké drobné přehánky. Před námi už jsou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Právě na Českém Blaníku.
7: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Pražská policie pátrá po pachatelích, kteří dnes ráno odpálili bankomat v Kunraticích. Způsob odpálení byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. K události došlo dnes nad ránem v obchodním centru v Dobronické ulici. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev by mohli mít už mladiství po dosažení 16 let věku. Mohli by mít právo vyjadřovat se taky k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty. Senát tuto změnu zákona o obcích v úvodním kole projednávání podpořil. Města stále více využívají moderní technologie. Třeba v Ústí nad Labem mají nové drony. Co všechno umí, říká mluvčí radnice Marek Lukinič.
8: Strážnici je nasadí například při pátrání po osobách, zatímco Metropolnet je využije pro 3D modelování města a technické analýzy. Drony s online přenosem přes 5G síť pomohou také při požárech, inspekcích budov i ochraně přírody.
7: Pořízení 4 nových dronů stálo zhruba 12 milionů korun. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem mohou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Evropskou ligu a jejího předchůdce pohár UEFA dosud vyhrálo 9 Čechů. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník a před námi už jsou opět Radeček a Eli, Viana Bartošová a nebo Olympik.

0: Opět Radeček a Eli, i tak to za to stojí. No, stát by to mohlo docela dost, kdyby vám propadl řidičák. Tak schválně, jestli pak máte tušení, kdy vám končí platnost řidičského průkazu. Já se přiznám, že sama jsem to tušení neměla až do té doby, než jsem přišla na poštu s neplatným občanským průkazem a paní za okýnkem říká, tak mi půjčte jiný doklad, třeba řidičák. Tak já jsem jí půjčila řidičák a ona říká, a víte, že vám v létě končí platnost? A já to nevěděla, teď už to vím. No ale teď důležitá informace pro vás všechny, kteří to třeba netušíte, protože opravdu velká spousta lidí v následujících měsících by měla vyměnit svůj řidičský průkaz. Jinak propadne. Víc informací už o tom má mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
1: Řidičských průkazů, kterým podle aktuálních květnových dat končí letos platnost, je ještě 409 245. Z tohoto pohledu budou nejsilnějšími měsíci srpen, říjen, září a listopad. Zažádat o nový doklad je možné i elektronicky přes portál dopravy, a to až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešíte tak možné už i průkazy, kterým platnost končí na začátku srpna.
0: Tak to jsem přesně ten případ, srpen, tam mi to končí, ale když už vím, že si můžu zažádat i 3 měsíce dopředu, tak to radši udělám, tak si udělám poznámku do diáře a udělejte to taky. Ono to sice vypadá, že 10 let, tedy doba platnosti řidičáku, je dlouhá doba, ale utíká to tak rychle, jak všichni víme, že se člověk nestačí divit. Za chviličku další české písničky, Lucie, Michal Hrůza a teď už Karel Černoch, Sen kovbojů na Českém Blaníku.
2: Každý

0: Český Blaník.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladký

Zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: Kapela Lucie a Šrouby do hlavy. Taková, řekla bych, stěžejní písnička jejich kariéry, která trvá už neuvěřitelných 40 let. Posloucháte Český Blaník a poslouchejte dál, protože už brzy dorazí můj kolega Michal Krusberský a i ten vás bude zásobovat českými písničkami, které máte rádi. Do té doby třeba Dalibor Janda, Ladislav Vodička a nebo Pepa Wagner.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
8: Maxi Dotace.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
10: Představte si západ slunce nad vinicí. A sklenku vychlazeného rizlinku. A pak... Tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebíblicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebíblicích.cz.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
11: Český Blaník. Český Blaník.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout...

0: Když si dáte tuhle písničku pořádně nahlas, zavřete oči a představíte si, že jste na konopišti, tak něco takového se odehraje i 30. května. No Name tam totiž budou taky. A bude tam určitě i můj kolega Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne, to je jasná věc.
0: Krásné odpoledne i tobě. Tak Michale, já jsem před chviličkou tady měla velice, velice podnětný příspěvek o tom, že spoustě lidí končí řidičské průkazy. A já se tě chci zeptat, jestli pak tušíš, kdy končí platnost toho tvého.
1: Naprosto netuším, že tě přiznám.
0: Viď? No, já jsem totiž tady říkala i takový příběh, že jsem přišla na poštu, kde jsem měla neplatný občanský průkaz. A tak jsem se legitimovala svým řidičským průkazem.
1: A ten byl propadlý
0: taky. Paní na poště mi říká: "Pozor, pozor, v srpnu vám končí platnost, víte to?" A já: "No, nevím." Takže doporučuju, koukni se, protože jsou to asi, myslím, 400 tisíc řidičáků propadá v letošním roce.
1: Takže podívám.
0: Klidně můžeš být mezi námi. Ale dobrou zprávou je, že si můžeš zažádat o nový řidičák 3 měsíce předtím, než ti propadne.
1: Aha, to takže je nějaká novinka, ne?
0: Je to velká šance na to, abychom na to nezapomněli.
1: Tak to jo.
0: No, takže to bylo takové malé ještě ohlédnutí za tím, co je aktuální, a myslím si, že to zajímá spoustu z vás, protože určitě je mezi vámi spousta řidičů. No a co vás rozhodně taky bude zajímat, jsou české písničky, které si tu dáme do 13. hodiny. Stihneme třeba Xindla X, taky Evu Farnou, a nebo Michala Davida. No a Michala Krusberského, toho vám tady nechám taky, a já se budu těšit zase v pondělí. Tak si užijte krásný prodloužený víkend.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
12: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
13: Rádio Český Blaník.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčknout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi.

0: černý stín.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: samozřejmě i z básníky. A co pro vás chystám po 13. hodině, bude František a kapela Buty.
1: František udělal všechno, co mu řekl.
0: Dáme si i diamanty Teresky Kerndlové. A ještě si poslechneme Hanku Zagorovou a Karla Wagnera. Já ti mávám, se jmenuje tahle písnička. Bude jich rozhodně víc. Po zprávách pokračujeme.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak se pojďme podívat, jak to bude vypadat během toho zítřejšího svátečního dne. Bude oblačno až polojasno, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Teploty půjdou o něco málo dolů oproti dnešku na 15 až 19 stupňů. Na severu Čech dokonce kolem 12, na jihu Moravy 21 a na horách pak kolem 8. Tolik počasí a s dalšími zprávami je tady Kuba Bělak.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury RMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo necelých 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Od zítřka do neděle bude mít v Praze výluku metro linky C. Nepojede mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. K náhradní dopravě více řekne mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
12: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelná tramvajová linka číslo 17.
11: K využití budou i autobusové linky XC a XC1. Dva vlci z Broumovska z GPS obojky vykazují běžné chování. Pohybují se na rozsáhlém území a nevyhledávají blízkost lidí. Ochranáři jim letos dali telemetrické obojky v reakci na oznámené blízké setkání vlka s člověkem v obci Hinčice. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A bude jich, přátelé, rozhodně hodně. Můžete se těšit. 3 minutky po 13. Dobré čtvrteční odpoledne všem přeje Michal Krusberský. Přeju dobré trávení toho dnešního oběda a doufám, že už přemýšlíte, kam byste vrazili o víkendu. Jednu pozvánku budu mít pro vás za malý okamžik. A taky za malý okamžik bude třeba Michal Tučný, Mekyš Birka, anebo teď hned Aleš Brychta. Tady je Dívka s perlami ve vlasech, tak ať se hezky poslouchá.

ani děž, ani stín, ani pláč, na mršáky neplatí. Ani prach, ani spík, ani dřev, ani smík, ani mráz, ani děž, ani stín, ani pláč, na mršáky neplatí. Ani prach.

Michal Tučný a fešáci. A co na fešáky neplatí? 15 minut po 13. jste s českým Blaníkem a já jsem slíbil pozvánku na ten zítřejší den a budeme vás zvát do Rokycan. Zítra od 13 hodin vás tady totiž v muzeu na demarkační linii v Rokycanech čeká jedinečný program. Můžete tady totiž oslavit konec druhé světové války. Ty oslavy odstartuje swingový koncert hudby 20. a 40. let, kde uslyšíme třeba i písničky Voskovce a Vericha. Čeká nás tady i módní přehlídka předválečného oblečení společně s tanečním vystoupením. Koukám, že tady můžete navštívit také výstavu šifrovacího stroje Enigma, dobové tábory, ukázka činnosti psovodů policie České republiky a chybět nebudou ani soutěže pro děti. A co na závěr? Třeba bojová ukázka demarkační linie z roku 45 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a také 100 členů klubu vojenské historie. Prostě bude to velká věc, takže do Rokycan můžete zamířit už na pravé poledne, kdy se muzeum pomaličku bude otvírat. A my vám za chvíli budeme taky hrát. Čeká nás Kristýna Buty, anebo teď Meky Žbirka a Marta.

0: ostravská kapela Butin a samozřejmě František, i když v kalendáři je dneska Stanislav, tak všechno nejlepší přejeme a za chvíli hrajeme třeba Melana Dyka, až mi jednou nezavoláš. Taky bude kapela Divoký Bill. Ano, a ze všeho nejdřív Karel Gott, který má 100% radost ze svojí dcerky Charlotte, která před pár dny 30. dubna v rámci svých 20. narozenin představila zbrusunovou písničku Into Deep. Všichni jsou z ní nadšení a my budeme doufat, že nám těch písniček nabídne mnohem víc a že třeba někdy zkusí zpívat i v té češtině, abychom si ji tady mohli zahrát, že jo? Takže Karel Gott za malý okamžik.
1: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
2: Májové dny v online shop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: řekl bych, taková správná pohodovka na to dnešní poobědové trávení času s českým Blaníkem. To byl Milan Dyk, až mi jednou nezavoláš. Přátelé, pokud během prodlouženého víkendu budete vyrážet do kopců a do zahrad a vůbec do přírody, dávejte na své pozor. Zjistil jsem, že každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. A tím nemyslíme pouze limskou boreliozu a klíšťovou encefalitidu, ale i další závažná onemocnění, jak zjistili vědci z Olomouce, z Brna a Prahy. Odborníci proto upozorňují, že ochranu proti klíšťatům nemáme rozhodně podceňovat. A já myslím, že na tom něco pravdy bude, protože klíšťata už jsou teď zase velmi aktivní. Já za poslední týden vytahoval dvě na sobě, ale co se týče mého pejska, tak tam z každé procházky vytahuju minimálně tři. Je to šílené a už by někdo mohl něco vymyslet, jak bychom je mohli trošičku potlačit i z těch našich zahrad, protože tam jich je taky docela dost, nejenom v přírodě. Tak buďte opatrní a za chvíli hrajeme. Krištofy, taky bude Petr Muka nebo Plavci.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Planík.

dostal do ráže. Když zajíždí do nové garáže, vchod ukázal se šák menší, popadnu čakan šák, sa zvětší, hinsa huká, hinsa huká.

0: Tak tohle byli Plavci a my jsme velmi rádi, že jste se takhle hezky sešli s námi u rádií, kde posloucháte Český Blaník. A proto si i za chvíli budeme hrát třeba Činasky a Zuzku Norrisovou. Bude dobrá god kosti. Šípková Růženka nás taky čeká v podání Jirky Schellingera. No ale spát nebudeme, budeme si dál hrát třeba i Jirku Korna a Helenu Vondráčkovou. Ano, české písničky, které máte rádi, a v těch budeme za malý okamžik pokračovat.
1: A dost barvy.
2: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
2: Akce platí do konce června.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sváteční den bude oblačný až polojasný, přehánky čekáme jenom výjimečně a častěji spíše na horách na severu. Večer už se má většinou území vyjasňovat. Teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech pouze kolem 12 a na jihu Moravy až 21. Na horách pak v průměru kolem 8 stupňů Celsia. Počasí za námi a s dalšími zprávami dorazil Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzinky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Letos jsou nadměrně aktivní. Lesní turisté by proto měli být opatrní. Nejednoho už tento had uštknul. Jeden z případů popisuje mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
10: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
9: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který vyřadil Atlético Madrid. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minuty po 14. hodině. Přátelé, víte, co je fajn? Že je sice čtvrtek, ale už máme vlastně pátek. Tak za chvíli to zabalíte a pak už si pojďme užívat víkendu. My si teď užijeme Činasky a Zuzku Norrisovou. Tady je dobrá god kosti.
11: Má milá, jak ti je, tak jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.

Jirka Schillinger a taky Šípková růženka dozněla 12 minut po 14. hodině. Přátelé, konopiště se nám blíží, myslím tu velkou oslavu 27. narozenin. Je už sice vyprodáno, takže normálním způsobem lístky neseženete, ale my jsme jich pár rozhodně pro vás schovali a už od pondělka je budeme nabízet v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte, aby vám to neušlo, abyste se mohli pak přijít podívat a užít si to společně s námi. A uslyšíte tam třeba i tuhle tu dvojici, která už pomaličku zní pode mnou. Jirka Korn a Helena Vondráčková tam budou a bude tam i spousta dalších. A taky my, moderátoři, dobré jídlo a dobrá zábava. Tak se na vás těšíme 30. května.

0: Turbo nás rozparádělo i s písničkou Hráč a my už za chvíli budeme taky hrát další české písničky, které máte rádi. Mimo jiné bude třeba Hanka Hegerová, Rýmování o životě, nebo taky Michal David s písničkou Nonstop. A dáme si i nastávajícího taťku Miraje Navrátila, který čeká se Sárou Slezákovou Mimčo. Za chvíli je tady budeme mít s celou kapelou Miraj i s písničkou Anděl. No a hned potom taky další domácí rekord.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Tak co? Našla jsi něco?
9: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
8: No jo, tady jich jako po dešti.
10: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
11: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
12: Český blaník.
13: Český blaník.
12: Český blaník.

0: Malá návštěva zo Slovenska, kapela Elán, sestrička s Kramárou. My zdravíme také všechny sestřičky, doktory, zdravotnický personál. Ať vám to jde pěkně od ruky i na těch odpoledních směnách, které nás teď čekají. No a před námi je další domácí rekord, tak jdeme na něj.
1: Co Čech, to rekord.
0: A jak nám za okamžik prozradí Pepíno Vaněk, čeká nás další sluníčkový, blanický a ještě jablíčkový rekord.
2: Další rekordní slunce Rádia Blaník bylo sestavené z jablek. Těch jablíček bylo 1200 a sluníčko mělo průměr 4 metry. A jak jinak, bylo to opět slunce k sežrání a my k němu gratulujeme.
0: Tak my se jdeme zakousnout taky do nějakého jablíčka a vám posílám Jitku Zelenkovou.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
5: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
6: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
5: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Club. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: V ponurém osvětlení gotického sálu

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Rádio Český Blaník.

0: Božský Karel Gott na závěr téhleté hodiny a stokrát chválím čas. A my se v čase posuneme taky na chvilku dál, protože už v příští hodince bude Lucie a Černí anděle. Do našich uší zamíří i kapela Jelen. A bude i skvělá Petra Janů, Říkej mi. Prostě české písničky, které máte rádi, a v těch budeme za okamžik pokračovat.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den, to bude tak trošku na střídačku. Sem tam oblačno, sem tam polojasno se sluníčkem, ale přehánky máme čekat jenom výjimečně, a to spíše na horách na severu. Večer už se bude na většině území projasňovat. Teploty 15 až 19 maximálně, na severu Čech bude ještě chladněji, tady naměříme pouze 12 stupňů Celsia a na jihu Moravy okolo 21. Na horách pak 8 stupňů v průměru, i když na Šumavě můžeme naměřit i 12. Tolik počasí a teď už změna. Naproti mě skvělá Monika Holubová. Dáme si aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všichni tři obvinění v bitcoinové kauze si podali protistíhání stížnost. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje. O podání své stížnosti řekl už v pondělí Novinkám bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého policie právě 4. května obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz. Pohonné hmoty za poslední týden opět zdražily. U benzínu je to o víc než korunu, u nafty o 50 haléřů. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Podle analytiků ale zdražování nekončí, naopak bude dál pokračovat. Za růstem cen stojí vývoj na ropném trhu. Policie od rána vyšetřuje odpálení bankomatu v Praze v Kunraticích. Incident se stal v tamním obchodním centru a na místě zasahovali kriminalisté i pyrotechnik. Jak se situace vyvíjela, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
8: Na místě po neznámých pachatelích pátral jak policejní psovod, tak také policejní vrtulník s termovizí, ale do současné chvíli se nepodařilo nikoho vypátrat. Škoda prozatím stanovená nebyla a v současné chvíli kriminalisté zjišťují, ke kolika penězům se pachatelé tímto způsobem dostali.
7: Místo už je teď opět přístupné, nikomu se nic nestalo. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích až o 30%. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly kvůli tomu zrušeny závody slalomářů. Ty se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Dopady sucha jsou vidět i na polích. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, 4 minuty po 15. hodině startujeme další hodinku odpoledního vysílání. Já vám v téhle hodince například prozradím, jak se na Českém Blaníku bude slavit Den matek, a taky si dáme 3 ve 3, ale teď si dáme Luci a Černé anděle. Michale, s vámi.

0: Míša Linková, to víš, a já to rozhodně vím, co nás teď čeká.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, ale jaké to budou 3 ve 3? Přátelé, líbání pod rozkvetlou třešní už máme za sebou, ale my jsme se tím nechali rozhodně inspirovat pro ten dnešní den a vybrali jsme písničky, kde se bude líbat a kde se nachází slůvko polibek. Takže čekají nás Brutus a první polibek, bude i Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfalt a polibek a taky Vašek Neckář. Chci tě líbat, tak pojďme si tyhle 3 romantické záležitosti dát právě teď, 14 minut po 15.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Na závěr naší líbací trojky Vašek Neckář, chci tě líbat, a že líbání je zdravé a prospěšné, o tom myslím vůbec nemusíme ani mluvit, tak vám raději prozradím, co si dáme za pár minut, rozhodně tři čuníky a Jarka Nohavicu. A taky bude Kabát a písnička Oni. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi, za malý okamžik pokračujeme.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

jim dojde dech. Sednou ke studánce na vysoký břeh, ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál.

0: Morálky od Natálky a také Petr Nať na Českém Blaníku a nás už o víkendu čeká Den matek. Ano, budeme slavit s maminkami, možná už přemýšlíte na nějakým hezkým dárkem. No, my jsme se zamysleli a celý den, celou neděli vám budeme hrát ty nejkrásnější české písničky věnované maminkám. A tak třeba může zaznít máma Marušky Rotrové.
1: Kdo jiný tě tak zná jako máma?
0: No, a nebo může být taky Lucka Bílá a máma.
2: Nikdy jsi mi mami neřekla, jaký to je.
0: Ale třeba i Olympik, Slzy tvý mámy, Pavel Novák, Naše máma, Holky, Mámě a tak dále. Čili celou neděli v našem vysílání. Těšíme se a vy na ty své maminky rozhodně nezapomeňte.
3: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: nhr.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Maruška Rotrová a déšť. No, potřebovali bychom ho, myslím, trošičku víc, protože zatím toho na Moravě ve Slezsku moc nespadlo, jenom v Čechách. Tak uvidíme v dalších dnech. Každopádně už v těch nejbližších minutách nás čeká Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Taky Jakub Smolík, Haleluja. A Raketou na Mars se vydáme i s Věrkou Špinarovou. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Haló, haló! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to bude vypadat během svátečního dne, tak musím říct, že zítra oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a také spíše na horách na severu. Co se týče teplot, tak 15 až 19 bude průměr, na severu Čech naopak bude chladněji, pouze 12 stupňů a na jihu Moravy kolem 21. Na horách pak naměříme 8 stupňů Celsia. Meteorologické informace máme za sebou a před sebou, respektive přede mnou, je Monika Holubová s dalšími aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nedávná jarní sbírka potravin byla rekordní. Lidé v ní darovali na 702 tun jídla a drogerie pro lidi v nouzi. Do akce se zapojilo přes 3500 prodejen a na 5600 dobrovolníků. Pomoc míří hlavně k samoživitelům, seniorům a nebo lidem bez domova. Ministr zahraničí Petr Macinka zamíří na návštěvu Německa. Už zítra se v Berlíně setká se svým německým protějškem a zároveň v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plecnze. Ten je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků. Staré telefony můžou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily můžou doma kvůli stárnoucím bateriím hořet. A nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
8: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
7: Zařízení v sobě můžou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie a nebo také kontakty. V představenstvu příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Dnes ho odvolala rada Středočeského kraje v roli valné hromady. Na chybějícího člena představenstva, který bude nemocnici řídit po Holobradovi, kraj vyhlásí výběrové řízení. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.

0: V našem malém pátečním dni, dalo by se říct. Za chvíli písnička dne a teď Dalibor Janda. 10 prstů pro život. Michal Krosberský je s vámi, pokud jste na cestách, tak dobře dojeďte.
1: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, to, co bych si mohl víc teď přát.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Radio Český Blaník.

0: Možná i tahle písnička zazní na konopišti, protože Jakub Smolík tam rozhodně bude. No ale co si dáme teď?
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Dneska si dáme jednu filmovou záležitost. Zoo, už se blíží čas sluhů a Honza Kalousek nám teď řekne, jak ta písnička vlastně vznikala.
3: Písnička Čas sluhů, neboli Už se blíží čas sluhů, vznikla jako kolektivní dílo z dílny skupiny Zoo v 91. roce a pamatuju si, jak jsme ji nahrávali v Otvovicích u Honzy Hrubýho, který tam měl takový prostě studíčko a potom ve sklepě v nějakém paneláku od příbuzných Jirky Chlumeckýho. A pak se tam dohrávaly ještě nějaké věci, nějaký smyčce a tak dále. Takže trvalo to chvilku, ale myslím si, že to stálo za to. Ta písnička vznikla až po filmu. To byl film Čas sluhů, na který skládal hudbu Jirka Chlumecký a potom se vzal z té hudby vlastně motiv a dotvořila se písnička, já jsem k ní napsal text.
0: No prosím, a já myslel, že to třeba vznikalo současně, takže zase jedna novinka. Každopádně my si tu písničku dáme a na ty devadesátky teď zavzpomínáme.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Největší z nálezu a ztráda taky Michal David na Českém Blaníku. A když už ho tady máme, tak připomínám, že legendární film Disco příběh oslaví v příštím roce neuvěřitelných 40 let od premiéry. A u téhle příležitosti se uskuteční velká show, konkrétně 18. června příštího roku v plzeňském amfiteátru Lochotín, kde právě před 40 lety se konala i původní předpremiéra filmu Disco příběh. A samozřejmě, že tam opět bude Michal David. Tak to jenom tak na okraj a za chvíli Pepa Laufer anebo Lucka Bílá a Fénix.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
10: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
10: Všechno najednou?
12: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
13: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Radio Český Blaník.

0: Meky Šmirka a jeho Catherine a právě Katka, jeho Katka si teď po skoro 5 letech od smrti Mekyho našla nového přítele o 31 let mladšího, tak ji ho přejme, si toho života rozhodně ještě užívá. No a vy si ho můžete dál užívat s námi, protože přiblíží se pomaličku 17. hodina a po 17. si budeme hrát na vaše přání. Takže pokud byste si teď na závěr tohoto krátkého týdne chtěli nechat zahrát písničku na přání, anebo naopak někomu poslat nějaký hezký vzkaz, tak rozhodně můžete. Stačí poslat hlasovku přes WhatsApp anebo SMSku, kterou nám zašlete na číslo 720 836 307. Těšíme se na vaše vzkazy a za chvíli Lenka Filipová a Leny a také Argema. Prohrát není žádná hamba.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Radio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Karel Kott tady u nás na Českém Blaníku udělal tečku za touhletou hodinu, ale my se samozřejmě za okamžik podíváme do té další, ve které vám opět budeme hrát české písničky a bude Hanka Zagorová a Spěchám. Taky Reddy Kirke na Černý brejle. A o ránu bude zpívat i Valda Matuška.
1: Ráno je plný včel.
0: České písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší první sváteční den bude oblačný až polojasný, přehánky se vyskytnou už jenom výjimečně a spíše na horách na severu. Večer už máme čekat na většině území vyjasňování. Teplot je 15 až 19 stupňů, na severu Čech bude chladněji, tam naměříme pouze 12 stupňů Celsia a na jihu Moravy až 21. Na těch horách naměříme něco málo okolo 8 stupňů. Tolik počasí a co se děje doma i ve světě, to sleduje Monika Holubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Požářiště v Českém Švýcarsku pohlídá 2 týdny správa Národního parku. Nasadí na to 6 družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Požární plochu budou kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných 4-hodinových intervalech. Správě pomůžou i 2 družstva z Národního parku Šumava anebo dobrovolní hasiči z Děčínska. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Prodloužení přechodného období teď posoudí Senát. Důvodem odložení je podle ministryně pro místní rozvoj mimo jiné nutná úprava databáze kvůli projednávané novele stavebního zákona. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní a proto je v lesích potřeba obezřetnost. Několik lidí už zmije letos uštkla, naposledy minulý týden. Jak se s tím vypořádal jeden ze zraněných, dodává mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
10: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
9: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky. Trať včera podemlely silné deště. Správa železnic odaduje, že zprovozněna bude do 20. května. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Nejpostiženější bylo při bouřích Kolínsko, ale také Nymbursko a částečně i Benešovsko ve středních Čechách. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 17. hodině, za chvíli jdeme opět hrát na vaše přání. Nezapomeňte si poslat SMSku na 720 836 307. A teď už hrajeme Hanku Zagorovou a písničku Spěchám. Michal vás zdraví.

0: Tolik brontosauři a ptáčata a před námi samozřejmě písnička na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zdravíme do Českého Blaníku a zahrajte mi pro moji milovanou Aničku, se kterou se o víkendu konečně uvidím a podnikneme hned několik hezkých výletů. Tak se už teď nemůžu dočkat, píše Karel z Bechyně. No tak rozhodně držíme palce, hlavně ať vyjde u těch výletů počasí. A jinak vám hrajeme písničku Moje milá. Tady je Marek Ztracený.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Tohle bylo ráno Valdemara Matušky, 17 hodin 26 minut k tomu na Českém Blaníku. Před námi je, přátelé, prodloužený víkend a kdybyste se někdy nudili a měli po ruce mobil, tak určitě zabrouzdejte na naše sociální sítě Českého Blaníku, ať už na Instagram nebo na Facebook. Třeba tady aktuálně uvidíte, jaký byl vztah Ivety Simonové a Milana Chladila, anebo jak to vypadalo, když k nám do Československa dorazila disco horečka. A bude tam rozhodně toho víc. Třeba tady můžete vidět jedno vtipné video z našeho společného teambuildingu s kolegy a kolegyněmi, co jsme tam všechno vyváděli. Tak se podívejte, já vám za chvíli posílám třeba Petra Nováka, Janu Kratochvílovou a budou taky vanostovky. Už za malý okamžik.
1: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Štýl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Štýl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
7: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
8: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.

0: zpívat jako déšť. A Jirka Korn na Českém Blaníku a bude taky na Konopišti vlastně úplně poprvé. Na našich 27. narozeninách 30. května. Vy, co už máte lístky, jste v pohodě a vy, co jste je nesehnali, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože už příštím týdnu budeme v našem vysílání pár lístků ještě rozdávat. Tak buďte rozhodně ve střehu, poslouchejte dál Český Blaník, abyste věděli, jak se o lístky přihlásit. No a já vám za chvíli pouštím třeba Poutníky a pošlu třeba i Kateřinu Brožovou anebo Xindlikes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
7: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Český Blaník.

0: Pomaličko a jistě se nám přiblížila 18. hodina, to je čas připomenout, co si budeme hrát také po 18. hodině. Rozhodně se těšit můžete na kapelu Lucie. Rouháš se Bohům.
1: Rouháš se Bohům, nech mě jít.
0: Taky bude Michal David, se kterým se vydáme po cestách růžových. A ještě třeba nabídnu Marušku Rotrovou a Pavla Bobka. S tím bláznem si nic nezačínej. A bude jich rozhodně víc. I po 18. vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
3: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Tak čtvrteční den už je skoro za námi. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Má být oblačno až polojasno, čili se nám budou střídat mraky i sluníčko. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a spíše na horách, a to na severu. Večer se bude na většině území už vyjasňovat. Teploty 15 až 19 v průměru. Na severu Čech bude chladněji, tam naměříme maximálně 12 stupňů. Naopak na jihu Moravy až 21. No a na těch horách kolem 8. Tolik počasí a teď poslední zprávy s Monikou Holubovou.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní úroková sazba se měnit nebude. Bankovní rada České národní banky je dnes jednomyslně ponechala na 3,5%. V ekonomice převažují podle guvernéra ČNB Aleše Michla rizika ve směru vyšší inflace a je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Její další zpřísnění ale nevyloučil.
8: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si porechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla. Pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební odloži.
7: Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května. Bankovní rada je nezměnila po 8. za sebou. Evropská komise zaslala českým úřadům další dotazy k Babišovu střetu zájmů. Vyplývá to z informací serveru Seznam zprávy. Premiér Andrej Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. O prodlouženém víkendu nepojede v Praze velká část metra na trase C. Omezení začne mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už zítra ráno. Dopravní podnik bude modernizovat zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence C a Vltavská. Místo metra pojedou náhradní autobusy a speciální tramvajová linka. České hokejisty čeká generálka před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Už za hodinu zahají tradiční švédské hry v Ängelholmu. Proti Švédům nastoupí s Dominikem Pavlátem v brance. Ten český výběr doplnil po českých hrách. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Tolik zprávy, hezký podvečer.
6: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Ano, ty vám budeme samozřejmě nabízet také po 18. hodině. Loučí se pomaličko a jistě Michal Krusberský. Přátelé, před námi je prodloužený víkend, tak si ho užijte, využijte toho volna, podnikněte něco hezkého a v neděli nezapomeňte také popřát maminkám, když mají ten svůj svátek. My už teď se vydáme do hudebního světa. Čeká nás kapela Mandraže, Michal David, Lucka Bílá a nebo Lucie a ze všeho nejdřív Standa Hořek a Petr Kotval. Tady jsou holky z naší školky.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Křížovky si koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak měla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
8: Český blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém vlaníku.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal.

0: konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Club. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjnici. Počet míst je omezen. Vstupenky na ticketportál a legendy v Třebíjnicích.cz.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Tady hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.